Z komédie Le Nouveau Monde Jeana Baptistu Kinolta dozneli predohra a tance. Účinkoval ansámbl Arion. Zo záznamu z roku 2011, teraz z cyklu Zrkadlá Morisa Ravela, zaznie Šašova ranná serenáda. Hrá Filharmónia BBC, diriguje Juan Jimena.

v Česku. Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.